Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž.

0: plata. Buď vůle tvá.
1: Legendární brouci The Beatles právě teď na Rádiu Kroměříž.

Rádio Kroměříž a víkend s vámi.

Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Rádio Kroměříž a víkend s vámi. Oh, baby, we'll be old, so baby, we'll be old.

až jednou nezvednu se, až jednou budu ve dvou, na místo v jednom kuse, až jednou řeknu běž, vášni té neposluše, neřekneš více než tak dobře moje duše.

0: suchý. Až už se nedokážu zmotat a můj mobil bude hluchý. Až dojdou mi i slova, která mi ještě zbyla, řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá.
1: Zdounky, Chropině, Kvasice a Tlumačov na 103,3 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

0: Když střechu, tak z plechu. Tato střechy na pajedla. Výrobce střešních krytin a trapézových plechů. Novinka. Rozšířili jsme vlastní výrobu o trapéz 40 a 50. Pobočky Kroměříž a Janová u Vsetína. www.statostrechy.cz.
1: I teď se skvěle osvěžíš. S vámi je Rádio Kroměříž.

0: Richarde, co děláš?
1: Spravuju ti to světlo.
0: Cože? Ty si nepamatuješ, jak to dopadlo minule? Říkala jsem ti, ať zavoláš někoho, kdo to fakt umí.
1: Ale prosím tě, koho bysme volali?
0: No, vidíš, co jsem ti říkala?
2: Jiskřívám to doma. Helm. Elektromontáže, Kroměříž. Hlavně v klidu.

0: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Manky Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
1: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
2: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
3: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Pojďme na InfoExpress. Podíváme se do zoologické zahrady ve Zlíně, která má novou fotovoltaiku. Také Zlínský kraj hledá další pěstouny pro děti a ve Zlínském kraji zůstaneme. Podíváme se, jak to bude s turistickým značením. Tady jsou podrobnosti.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Ve Zlíně má zoologická zahrada novou fotovoltaickou elektrárnu za 35 milionů korun. Největší část vznikla jako zastřešené parkoviště P5 u sezónního vstupu, kde panely zároveň chrání auta před sluncem a deštěm. Celkem zoo využije 1300 solárních panelů s výkonem 723 kW. Což odpovídá zhruba spotřebě 70 rodinných domů.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj hledá další pěstouny pro děti, které nemohou vyrůstat ve vlastní rodině. Nejvíce chybí dlouhodobé rodiny pro děti školního věku, sourozence a děti s handicapem. V kraji teď žije v pěstounské péči asi 680 dětí. Připravené dlouhodobě přijmout dítě jsou ale jen 3 rodiny. Zájemci se mohou obrátit na sociálně právní ochranu dětí na úřadě obce s rozšířenou působností dle svého bydliště.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj rozdělí mezi turistická informační centra přes 4,5 milionu korun. Podporu získá 27 infocentr v regionu. Peníze využijí na lepší služby pro návštěvníky, propagaci turistických míst, tvorbu nových produktů i sběr dat o návštěvnosti. Cílem je zlepšit reprezentaci Zlínského kraje a posílit cestovní ruch.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj dá 600 tisíc korun na údržbu turistického značení. V regionu se obnoví 925 kilometrů pěších tras, zkontroluje se přes 1500 kilometrů cyklotras a opraví nebo vymění se 120 směrovníků a turistických map. Díky tomu se lidé lépe zorientují při výletech a bezpečněji poznají přírodní i kulturní místa ve Zlínském kraji.
0: Nejvíce Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.

0: Matrace EU. Částečná znalost účetnictví výhodou. Nabízíme stabilní zázemí, férové jednání, zajímavé ohodnocení a prostor pro vlastní růst. Levné matrace EU. Telefon 777-294-102.
1: Hraní jízda na Rádiu Kroměříž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.

0: Ranní jízda
1: na Rádiu Kroměříž.
2: Rádio Kroměříž.
1: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Pojďme na InfoExpress. Podíváme se do zoologické zahrady ve Zlíně, která má novou fotovoltaiku. Také Zlínský kraj hledá další pěstouny pro děti a ve Zlínském kraji zůstaneme. Podíváme se, jak to bude s turistickým značením. Tady jsou podrobnosti.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Ve Zlíně má zoologická zahrada novou fotovoltaickou elektrárnu za 35 milionů korun. Největší část vznikla jako zastřešené parkoviště P5 u sezónního vstupu, kde panely zároveň chrání auta před sluncem a deštěm. Celkem zoo využije 1300 solárních panelů s výkonem 723 kW-peaků, což odpovídá zhruba spotřebě 70 rodinných domů.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj hledá další pěstouny pro děti, které nemohou vyrůstat ve vlastní rodině. Nejvíce chybí dlouhodobé rodiny pro děti školního věku, sourozence a děti s handicapem. V kraji teď žije v pěstounské péči asi 680 dětí. Připravené dlouhodobě přijmout dítě jsou ale jen 3 rodiny. Zájemci se mohou obrátit na sociálně právní ochranu dětí na úřadě obce s rozšířenou působností dle svého bydliště.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj rozdělí mezi turistická informační centra přes 4,5 milionu korun. Podporu získá 27 infocentr v regionu. Peníze využijí na lepší služby pro návštěvníky, propagaci turistických míst, tvorbu nových produktů i sběr dat o návštěvnosti. Cílem je zlepšit reprezentaci Zlínského kraje a posílit cestovní ruch.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj dá 600 tisíc korun na údržbu turistického značení. V regionu se obnoví 925 kilometrů pěších tras, zkontroluje se přes 1500 kilometrů cyklotras a opraví nebo vymění se 120 směrovníků a turistických map. Díky tomu se lidé lépe zorientují při výletech a bezpečněji poznají přírodní i kulturní místa ve Zlínském kraji.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádiu Kroměříž.
1: Vítejte ve světě vědy a techniky. No a někdy i trošičku záhad. Máte pocit, že věci se staly někdy úplně jinak, než vám třeba někdo tvrdí a než si třeba pamatujete kolikrát, jo? Tak to je vědecky podložené, bacha opravdu na to. Vědci připomínají, že lidská paměť nefunguje jako přesný záznam, ale spíš jako skládání příběhu z útržků. Proto si mozek část reality opravdu pamatuje. A bacha, to je ta velmi důležitá polovina, část si jednoduše domyslí. Prostě si to vymyslíme. Takže každopádně všichni lžou, jak říká doktor House. Ale právě, že tady v tomto momentu vznikají takzvané falešné vzpomínky, které jsou podle odborníků naprosto běžné. Na to, co si člověk vybaví, má navíc vliv třeba únava, takže je potřeba dodržovat spánkový režim, emoce nebo to, co je pro někoho osobně velmi důležité. Takže bacha na to, co si z toho dne pamatujete. Pokud ovšem máte na oběd svíčkovou a doma tvrdíte, že sekanou, tak bude problém trošičku někde jinde.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž.
2: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
4: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

0: Star. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.
1: Ahoj, u mikrofonu Jaro Dolník z Kroměříže. Speciálně pro vás posluchače hraje Mánová píseň Chybíš. Zdravím, Rádio Kroměříž.
2: Chybíš. Noc a den se pořád ptám, kolik času zvládnu sám a ty sama

Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Když střechu, tak splechu. Stato střechy na pajedla. Výrobce střešních krytin a trapézových plechů. Novinka. Rozšířili jsme vlastní výrobu o trapéz 40 a 50. Pobočky Kroměříž a Janová u Vsetína. www.statostrechy.cz.
1: Jsme si blíž i na Zlínsku. Rádio Kroměříž.

0: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Manky Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
1: Hledáme obchodníka pro práci v e-shopu Levné matrace EU. Částečná znalost účetnictví výhodou. Nabízíme stabilní zázemí, férové jednání, zajímavé ohodnocení a prostor pro vlastní růst. Levné matrace EU. Telefon 777 294 102.

0: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.
1: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
2: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
3: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
4: Rádio Kroměříž v Uherském Hradišti na 88,2 FM.
5: Rádio Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž ve Zlíně na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Čau, my jsme Minami a zdravíme všechny posluchače rádia Kroměříž.

0: Richarde, co děláš?
1: Spravuju ti to světlo.
0: Cože? Ty si nepamatuješ, jak to dopadlo minule? Říkala jsem ti, ať zavoláš někoho, kdo to fakt umí.
1: Ale prosím tě, koho bysme volali?
0: No, vidíš, co jsem ti říkala?
2: Jiskřívám to doma. Helm. Elektromontáže. Kroměříž. Hlavně v klidu.
3: Legendární brouci The Beatles právě teď na rádiu Kroměříž.

0: svět zajímavostí na Rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Rádio Kroměříž pro vás připravilo pokračování seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. V minulosti byla Kroměříž důležitým vojenským městem. Během doby se vojenská přítomnost ve městě výrazně rozšiřovala. Hlavní strážní kasárna se nacházela na Velkém náměstí. Další kasárna se nacházela za Kovářskou bránou. Dále to byla kasárna na Novém Světě, Novosadech a na Střelnici. Později byla vybudována nová kasárna u Ostrého rohu. Po jejich vybudování byla zrušena kasárna na Velkém náměstí. Místo nich zde byl vybudován hotel Simon. Nevyhovující kasárna na dnešním náměstí Míru byla zbourána a místo nich byla postavená nová budova, kterou postavil kroměřížský stavitel Ladislav Mesenský. Dnes v této budově sídlí Justiční akademie. Před první světovou válkou v roce 1911 se z Kroměříže stalo významné posádkové město.
0: Svět zajímavostí. Denně na Rádiu Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž, 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Jsem

0: Když střechu, tak z plechu. Tato střechy napajedla. Výrobce střešních krytin a trapézových plechů. Novinka. Rozšířili jsme vlastní výrobu o trapéz 40 a 50. Pobočky Kroměříž a Janová u Vsetína. www.statostrechy.cz.
1: I na Hradišťsku jsme si blíž.
2: Rádio Kroměříž.

0: against the wall. Say, where's your backbone, brother? Where's your backbone, brother? Where's your backbone, brother?
1: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
2: Příběh hraček neboli Toy Story je pohádka, co vychovala jednu celou generaci dětí a co směle pokračuje dál. Nyní dorazí do kin už pátý díl a představí svým divákům další strasti, co Woody a Buzz Raketák budou muset zvládnout. Oblíbená parta hraček se vrací v novém dobrodružství, které je postaví před výzvu odpovídající dnešní době. Woody, Buzz Raketák, Jessie i Vidlík zjišťují, že svět dětského pokoje už dávno není jen o fantazii a klasických hrách. Do jejich života vstupuje moderní technologie. Chytrý tablet ve tvaru žáby, přezdívaný

0: tabletka a s ní i zcela nové pořádky. Toy Story 5 Příběh hraček přináší další kapitolu příběhu, který dokazuje, že opravdové přátelství a síla představivosti mají své místo i v digitální éře. Tak do nekonečna a ještě dál.
1: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž.
2: Hledáme obchodníka pro práci v e-shopu levné matrace EU. Částečná znalost účetnictví výhodou. Nabízíme stabilní zázemí, férové jednání, zajímavé ohodnocení a prostor pro vlastní růst. Levné matrace EU. Telefon 777-294-102.
3: Jsme si blíž i na Uherskohradišťsku.
4: Rádio Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Pojďme na InfoExpress. Podíváme se do zoologické zahrady ve Zlíně, která má novou fotovoltaiku. Také Zlínský kraj hledá další pěstouny pro děti a ve Zlínském kraji zůstaneme. Podíváme se, jak to bude s turistickým značením. Tady jsou podrobnosti.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Ve Zlíně má zoologická zahrada novou fotovoltaickou elektrárnu za 35 milionů korun. Největší část vznikla jako zastřešené parkoviště P5 u sezónního vstupu, kde panely zároveň chrání auta před sluncem a deštěm. Celkem zoo využije 1300 solárních panelů s výkonem 723 kW. Což odpovídá zhruba spotřebě 70 rodinných domů.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj hledá další pěstouny pro děti, které nemohou vyrůstat ve vlastní rodině. Nejvíce chybí dlouhodobé rodiny pro děti školního věku, sourozence a děti s handicapem. V kraji teď žije v pěstounské péči asi 680 dětí. Připravené dlouhodobě přijmout dítě jsou ale jen 3 rodiny. Zájemci se mohou obrátit na sociálně právní ochranu dětí na úřadě obce s rozšířenou působností dle svého bydliště.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj rozdělí mezi turistická informační centra přes 4,5 milionu korun. Podporu získá 27 infocentr v regionu. Peníze využijí na lepší služby pro návštěvníky, propagaci turistických míst, tvorbu nových produktů i sběr dat o návštěvnosti. Cílem je zlepšit reprezentaci Zlínského kraje a posílit cestovní ruch.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj dá 600 tisíc korun na údržbu turistického značení. V regionu se obnoví 925 kilometrů pěších tras, zkontroluje se přes 1500 kilometrů cyklotras a opraví nebo vymění se 120 směrovníků a turistických map. Díky tomu se lidé lépe zorientují při výletech a bezpečněji poznají přírodní i kulturní místa ve Zlínském kraji.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blízko.

0: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.
1: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
2: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

nepromarnit šanci a další miliony, co říkají, že to dáš. Pionýr slepejch uliček listuje atlasem mraků, zbývá už jenom skok bez padáku.

Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness Hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
1: Když střechu, tak splechu. Stato střechy na pajedla. Výrobce střešních krytin a trapézových plechů. Novinka. Rozšířili jsme vlastní výrobu o trapéz 40 a 50. Pobočky Kroměříž a Janová u Vsetína. www.statostrechy.cz.

0: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.
1: Tento den, kdy mi jen sami vpřed tuchá.

Uherské Hradiště, Staré Město, Kunovice na 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.

0: Richarde, co děláš?
1: Spravuju ti to světlo.
0: Cože? Ty si nepamatuješ, jak to dopadlo minule? Říkala jsem ti, ať zavoláš někoho, kdo to fakt umí.
1: Ale prosím tě, koho bysme volali?
0: No, vidíš, co jsem ti říkala?
2: Jiskřívám to doma. Helm. Elektromontáže. Kroměříž. Hlavně v klidu.
3: Hledáme obchodníka pro práci v e-shopu Levné matrace EU. Částečná znalost účetnictví výhodou. Nabízíme stabilní zázemí, férové jednání, zajímavé ohodnocení a prostor pro vlastní růst. Levné matrace EU. Telefon 777 294 102.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Pojďme na InfoExpress. Podíváme se do zoologické zahrady ve Zlíně, která má novou fotovoltaiku. Také Zlínský kraj hledá další pěstouny pro děti a ve Zlínském kraji zůstaneme. Podíváme se, jak to bude s turistickým značením. Tady jsou podrobnosti.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Ve Zlíně má zoologická zahrada novou fotovoltaickou elektrárnu za 35 milionů korun. Největší část vznikla jako zastřešené parkoviště P5 u sezónního vstupu, kde panely zároveň chrání auta před sluncem a deštěm. Celkem zoo využije 1300 solárních panelů s výkonem 723 kW-peaků, což odpovídá zhruba spotřebě 70 rodinných domů.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj hledá další pěstouny pro děti, které nemohou vyrůstat ve vlastní rodině. Nejvíce chybí dlouhodobé rodiny pro děti školního věku, sourozence a děti s handicapem. V kraji teď žije v pěstounské péči asi 680 dětí. Připravené dlouhodobě přijmout dítě jsou ale jen 3 rodiny. Zájemci se mohou obrátit na sociálně právní ochranu dětí na úřadě obce s rozšířenou působností dle svého bydliště.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj rozdělí mezi turistická informační centra přes 4,5 milionu korun. Podporu získá 27 infocentr v regionu. Peníze využijí na lepší služby pro návštěvníky, propagaci turistických míst, tvorbu nových produktů i sběr dat o návštěvnosti. Cílem je zlepšit reprezentaci Zlínského kraje a posílit cestovní ruch.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj dá 600 tisíc korun na údržbu turistického značení. V regionu se obnoví 925 kilometrů pěších tras, zkontroluje se přes 1500 kilometrů cyklotras a opraví nebo vymění se 120 směrovníků a turistických map. Díky tomu se lidé lépe zorientují při výletech a bezpečněji poznají přírodní i kulturní místa ve Zlínském kraji.
0: Nejvíce
2: Rádio
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Rádio Kroměříž, 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme

0: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.
1: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz
2: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
3: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

0: Kroměříž.
1: Vítejte ve světě vědy a techniky. No a někdy i trošičku záhad. Máte pocit, že věci se staly někdy úplně jinak, než vám třeba někdo tvrdí a než si třeba pamatujete kolikrát, jo? Tak to je vědecky podložené, bacha opravdu na to. Vědci připomínají, že lidská paměť nefunguje jako přesný záznam, ale spíš jako skládání příběhu z útržků. Proto si mozek část reality opravdu pamatuje. A bacha, to je ta velmi důležitá polovina, část si jednoduše domyslí, prostě si to vymyslíme. Takže každopádně všichni lžou, jak říká doktor House, ale právě, že tady v tomto momentu vznikají takzvané falešné vzpomínky, které jsou podle odborníků naprosto běžné. Na to, co si člověk vybaví, má navíc vliv třeba únava, takže je potřeba dodržovat spánkový režim, emoce nebo to, co je pro někoho osobně velmi důležité. Takže bacha na to, co si z toho dne pamatujete. Pokud to

0: Čem máte na oběd svíčkovou a doma tvrdíte, že sekanou, tak bude problém trošičku někde jinde.
1: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Pojďme na InfoExpress. Podíváme se do zoologické zahrady ve Zlíně, která má novou fotovoltaiku. Také Zlínský kraj hledá další pěstouny pro děti a ve Zlínském kraji zůstaneme. Podíváme se, jak to bude s turistickým značením. Tady jsou podrobnosti.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Ve Zlíně má zoologická zahrada novou fotovoltaickou elektrárnu za 35 milionů korun. Největší část vznikla jako zastřešené parkoviště P5 u sezónního vstupu, kde panely zároveň chrání auta před sluncem a deštěm. Celkem zoo využije 1300 solárních panelů s výkonem 723 kW-peaků, což odpovídá zhruba spotřebě 70 rodinných domů.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj hledá další pěstouny pro děti, které nemohou vyrůstat ve vlastní rodině. Nejvíce chybí dlouhodobé rodiny pro děti školního věku, sourozence a děti s handicapem. V kraji teď žije v pěstounské péči asi 680 dětí. Připravené dlouhodobě přijmout dítě jsou ale jen 3 rodiny. Zájemci se mohou obrátit na sociálně právní ochranu dětí na úřadě obce s rozšířenou působností dle svého bydliště.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj rozdělí mezi turistická informační centra přes 4,5 milionu korun. Podporu získá 27 infocentr v regionu. Peníze využijí na lepší služby pro návštěvníky, propagaci turistických míst, tvorbu nových produktů i sběr dat o návštěvnosti. Cílem je zlepšit reprezentaci Zlínského kraje a posílit cestovní ruch.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj dá 600 tisíc korun na údržbu turistického značení. V regionu se obnoví 925 kilometrů pěších tras, zkontroluje se přes 1500 kilometrů cyklotras a opraví nebo vymění se 120 směrovníků a turistických map. Díky tomu se lidé lépe zorientují při výletech a bezpečněji poznají přírodní i kulturní místa ve Zlínském kraji.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Rádio Kroměříž pro vás připravilo pokračování seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. V polovině 6. století našeho letopočtu založil svatý Benedikt opatství na Monte Cassino. Sepsal pro ně pravidla řeholního života. Řehole z latinského regulus, tedy pravidlo, dodnes určuje základní pravidla společenského soužití, stejně jako návod k duchovnímu růstu každého jednotlivce. Základ života benediktínů tvoří modlitba a manuální práce. Spojení modlitby a práce dalo vzniknout motu Ora et Labora, modli se a pracuji. Benediktinské kláštery stály u vzniku klášterní medicíny. Opat Richard byl iniciátor západní trigonometrie. Také proslul velkými astronomickými hodinami, určenými pro svůj klášter v Saint-Alban. Po 200 let se neobjevily hodiny takové technické úrovně. První benediktinský klášter na české půdě vznikl v Břevnově u Prahy, a to v roce 993.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.

0: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness Hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
1: Když střechu, tak splechu. Stato střechy na pajedla. Výrobce střešních krytin a trapézových plechů. Novinka. Rozšířili jsme vlastní výrobu o trapéz 40 a 50. Pobočky Kroměříž a Janová u Vsetína. www.statostrechy.cz.
2: Hledáme obchodníka pro práci v e-shopu Levné matrace EU. Částečná znalost účetnictví výhodou. Nabízíme stabilní zázemí, férové jednání, zajímavé ohodnocení a prostor pro vlastní růst. Levné matrace EU. Telefon 777 294 102.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Česká produkce nás určitě nenechá na holičkách ani v letních měsících a naservíruje nám novou letní romantickou komedii. Snímek Po večerce vypráví o Kráťovi, kterého si zahrál Vladimír Polívka. Kráťa, manažer na pokraji úplného vyhoření, kývne na prosbu svého nemocného táty Miloše a rozhodne se místo něj ujmout vedení zchátralého letního dětského tábora, kam kdysi jezdil jako dítě. I hned po příjezdu se Kráťa dostává do konfliktu s kolektivem pracovníků tábora v čele s Cyrilem, který si na funkci léta brousí zuby. Situace ale opravdu vygraduje až příjezdem kontroly z hygieny, kde pracuje dávná Kráťova láska z tábora Aneška Svobodová. Ta dnes žije s jeho dřívějším úhlavním rivalem, nyní mocným podnikatelem Karlem. Kráťa tak čelí nejen rozpadajícímu se objektu, ale i nečekaným citům vůči Anešce, se kterými si vůbec neví rady. Právě tohle slunečné léto na starém známém místě však přináší šanci na nový začátek. No, letní příběh jak vyšitý. A co nevidět, bude v kinech.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je

0: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
1: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

0: jsme si blíž i na Uherskohradišťsku. Rádio Kroměříž.
1: Mám strach z poraženců, z falešných proroků, ze zpráv od spiklenců, z levného obroku.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pojďme na novinky nejen z našeho regionu. Prevence kůže, to je asi něco, co všichni známe. No ale sluníčko v posledních dnech docela září, tak pojďme se podívat na to, co říkají odborníci. Ty totiž na Zlínsku upozorní na prevenci rakoviny kůže, jejíž výskyt dlouhodobě roste tady u nás. Lidé by se měli všímat hlavně změn znamének, nových kožních ložisek, svědění nebo krvácení a na kontrolu chodit alespoň jednou ročně. Důležitá je také ochrana před sluncem, používání krému s faktorem SPF 30 až 50, pokrývka hlavy a rozumný pobyt venku. Když se problém zachytí včas, léčba bývá výrazně úspěšnější.
2: Víkendová on air jízda na Rádiu Kroměříž.

0: Richarde, co děláš?
1: Spravuju ti to světlo.
0: Cože? Ty si nepamatuješ, jak to dopadlo minule? Říkala jsem ti, ať zavoláš někoho, kdo to fakt umí.
2: Ale prosím tě, koho bysme volali?
0: No, vidíš, co jsem ti říkala?
3: Jiskří vám to doma? Helm. Elektromontáže, Kroměříž. Hlavně v klidu.
4: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Pojďme na InfoExpress. Podíváme se do zoologické zahrady ve Zlíně, která má novou fotovoltaiku. Také Zlínský kraj hledá další pěstouny pro děti a ve Zlínském kraji zůstaneme. Podíváme se, jak to bude s turistickým značením. Tady jsou podrobnosti.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Ve Zlíně má zoologická zahrada novou fotovoltaickou elektrárnu za 35 milionů korun. Největší část vznikla jako zastřešené parkoviště P5 u sezónního vstupu, kde panely zároveň chrání auta před sluncem a deštěm. Celkem zoo využije 1300 solárních panelů s výkonem 723 kW-peaků, což odpovídá zhruba spotřebě 70 rodinných domů.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj hledá další pěstouny pro děti, které nemohou vyrůstat ve vlastní rodině. Nejvíce chybí dlouhodobé rodiny pro děti školního věku, sourozence a děti s handicapem. V kraji teď žije v pěstounské péči asi 680 dětí. Připravené dlouhodobě přijmout dítě jsou ale jen 3 rodiny. Zájemci se mohou obrátit na sociálně právní ochranu dětí na úřadě obce s rozšířenou působností dle svého bydliště.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj rozdělí mezi turistická informační centra přes 4,5 milionu korun. Podporu získá 27 infocentr v regionu. Peníze využijí na lepší služby pro návštěvníky, propagaci turistických míst, tvorbu nových produktů i sběr dat o návštěvnosti. Cílem je zlepšit reprezentaci Zlínského kraje a posílit cestovní ruch.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj dá 600 tisíc korun na údržbu turistického značení. V regionu se obnoví 925 kilometrů pěších tras, zkontroluje se přes 1500 kilometrů cyklotras a opraví nebo vymění se 120 směrovníků a turistických map. Díky tomu se lidé lépe zorientují při výletech a bezpečněji poznají přírodní i kulturní místa ve Zlínském kraji.
0: Nejvíce
2: Rádio Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Rádio Kroměříž pro vás připravilo pokračování seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. Počátky veřejné knihovny v Kroměříži jsou spojeny se spolkem Muzejní a knihovní jednota. Tento spolek založil v roce 1896 kroměřížský advokát Josef Dorazil. Měl řadu nadšených spolupracovníků. Spisovatelka dětských divadelních her Baldesáry Plumlovská, dále to byl ředitel reálky Chmelík, filolog Klvaňa, advokát Kozánek a tiskař Slovák. Byl také založen knihovní odbor jednoty a v roce 1897 knihovna zahájila svou činnost. Knihy se sešly z daru soukromníků a také spolku. Sokol dal knihovně svou knihovnu. Knihovna byla nejprve umístěna v domě číslo 26 v Jánské ulici. Později byla knihovna přestěhována do dívčí měšťanské školy, která se tehdy nacházela na rohu Riegerova náměstí a Šafaříkovy ulice.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: I na Hradišťsku jsme si blíž.
5: Rádio Kroměříž.

Když střechu, tak z plechu. Tato střechy na pajedla. Výrobce střešních krytin a trapézových plechů. Novinka. Rozšířili jsme vlastní výrobu o trapéz 40 a 50. Pobočky Kroměříž a Janová u Vsetína. www.statostrechy.cz

0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Pojďme na InfoExpress. Podíváme se do zoologické zahrady ve Zlíně, která má novou fotovoltaiku. Také Zlínský kraj hledá další pěstouny pro děti a ve Zlínském kraji zůstaneme. Podíváme se, jak to bude s turistickým značením. Tady jsou podrobnosti.
0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Ve Zlíně má zoologická zahrada novou fotovoltaickou elektrárnu za 35 milionů korun. Největší část vznikla jako zastřešené parkoviště P5 u sezónního vstupu, kde panely zároveň chrání auta před sluncem a deštěm. Celkem zoo využije 1300 solárních panelů s výkonem 723 kW-peaků, což odpovídá zhruba spotřebě 70 rodinných domů.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj hledá další pěstouny pro děti, které nemohou vyrůstat ve vlastní rodině. Nejvíce chybí dlouhodobé rodiny pro děti školního věku, sourozence a děti s handicapem. V kraji teď žije v pěstounské péči asi 680 dětí. Připravené dlouhodobě přijmout dítě jsou ale jen 3 rodiny. Zájemci se mohou obrátit na sociálně právní ochranu dětí na úřadě obce s rozšířenou působností dle svého bydliště.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj rozdělí mezi turistická informační centra přes 4,5 milionu korun. Podporu získá 27 infocentr v regionu. Peníze využijí na lepší služby pro návštěvníky, propagaci turistických míst, tvorbu nových produktů i sběr dat o návštěvnosti. Cílem je zlepšit reprezentaci Zlínského kraje a posílit cestovní ruch.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj dá 600 tisíc korun na údržbu turistického značení. V regionu se obnoví 925 kilometrů pěších tras, zkontroluje se přes 1500 kilometrů cyklotras a opraví nebo vymění se 120 směrovníků a turistických map. Díky tomu se lidé lépe zorientují při výletech a bezpečněji poznají přírodní i kulturní místa ve Zlínském kraji.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Kroměříž.
1: Jsme s vámi na rádiu Kroměříž a také svět techniky. Pojďme na to. Na TikToku se začalo mluvit o zvláštním skrytém koutě platformy, kterému lidé říkají TikTok Farlands. Má jít o místo mimo běžný proud doporučovaných videí, kde se objevují podivné, temné a často až znepokojivé záběry. Uživatelé se k ním údajně dostávají přes náhodné řetězce znaků, které si mezi sebou předávají jako jakési vstupní body. Zajímavé je, že nejde jen o hororovou internetovou legendu, ale i o snahu obejít algoritmus a dostat se mimo obsah, který nám sociální sítě běžně servírují. Farlands tak připomínají digitální okraj světa, kde se mísí staré internetové mýty, glitch estetika, umění i odpor proti nekonečnému doporučování. A možná právě proto lidi tolik přitahují. V době, kdy algoritmy zkrátka rozhodují, co uvidíme, tak to působí jako vzácný pocit, že člověk na chvíli převzal kontrolu zpátky.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s rádiem Kroměříž.
2: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
0: Rádio Kroměříž ve Zlíně na 107 FM. Rádio Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Rádio Zlínského kraje.
1: Jsem vůně, kterou plaveš, když proskočím ti srdcem. Jsem hra, co neuhraješ, jsem nic, co zmizí v ruce. Jsem za soumraku v buše, její duše, co tě tak pálí. Jsem otazníkem zdali,

jsem tři trubky, jeden buben, jsem vesmír, co ti ladí. Jsem první červen, když je duben, a ostří, co tě hladí. Jsem vůně, která sviští, když proskočíš mi srdcem.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Vzpomínáte na Scary Movie? Sérii filmů, která si z hororu dělala neskutečnou srandu? Je to už neuvěřitelných 26 let, kdy poprvé nelítostný vrahoun Ghostface naháněl 40 teenagerů, kteří byli příliš mimo na to, aby se jim nechali zavraždit. A protože je od té doby nedostali ani žádné civilizační choroby, strasti dospělosti či nějaké jiné, bezejmenné svinstvo, dožili se úctyhodného věku. Ten jim však vůbec nebrání v tom, aby se s obrovskou chutí nepustili do dalších hororových předělávek, remakeů, prequelů, sequelů, spin-offů, hororů uměleckých i pokleslých, duchařských i vyvražďovacích. Unesli je, zneužili, vykuchali a vypustili zpět do volné přírody, tedy na filmové plátno. Vznikl z toho film, který překračuje všechny červené linie a za svého největšího nepřítele považuje korektní humor. A je právě teď v kinech. Takže Scary Movie 6 si nenechte ujít, ale berte ho s rezervou.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž. Rádio Kroměříž a večerní pohoda.

poslední výhradu svítí a cítím se tu tak sám. Vnímám i úzkor, co s tím udělám, ve snech mám svoje místo, jen na to sam.

Jeden si řekl, že by mohl bagetu prodat za pyro, sklenici vína za stakana, Porsche za soba s parohama a v srdci místo Eiffelovky chovat si drahou flašku vodky.

by mohl vyměnit brýle za tvaram a Tour de France za ruská kola a Moliéra za gogola a Viržinka za rudý máčka a taky kankán za kozáčka a v baretu, v kabaretu.

si boss. Jeden si řekl kurva fix, co na tom, že jsem Obelix. A že i když jí mám jako z praku, jsem si ráno z beržeráku, co si jednou až po uších.

0: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.
1: Ty jsi pěkný dezolát, řekla Halíbeli, a byla to pohoda, třeba se to povede.

0: Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.
1: Ahoj, tady Rudý Basák, kapely Září. Chtěl bych nově pozdravit všechny posluchače Rádia Kroměříž. Jsme velmi rádi, že si naše písně, včetně novinek z připravovaného alba, nyní můžete poslechnout i zde.

0: Kroměříž.
1: Svět techniky na Radiu Kroměříž je tady, pojďme se na to podívat. Seznamovací aplikace už dávno nejsou jen rychlou cestou k novým známostem. Čím dál víc lidí popisuje, že místo naděje přináší únavu, tlak a pocit, že hledání partnera připomíná druhou práci. Nekonečné přejíždění profilu, krátké konverzace bez výsledku a neustálé čekání na další zhodu mohou vést až k takzvanému vyhoření se seznamovacích aplikací. Zajímavé je, že tento stav se podobá pracovnímu vyhoření. Člověk je emočně vyčerpaný, začíná být cynický a má pocit, že nic z toho, co dělá, nefunguje. Odborníci proto radí nebrat aplikace jako jediný způsob seznámení, používat je vědomě a včas si dát pauzu, pokud po jejich zavření přichází spíš prázdno než dobrý pocit. Pointa je jednoduchá, technologie má seznamování usnadnit. Ale když začne člověka vysávat, je čas zkrátka zvednout oči od telefonu a vrátit se víc do reálného světa.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Kroměříž, 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Uherské Hradiště, Staré Město, Kunovice na 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

místo v jednom kuse. Až jednou řeknu běž, vášni té neposluše, neřekneš více než tak dobře moje duše.

suchý. Až už se nedokážu zmotat a můj mobil bude hluchý. Až dojdou mi i slova, která mi ještě zbyla, řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. www.radiokroměříž.cz